0: bylo 6 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: www.radio.mb.cz
4: Radio MB.

se nalezl, přijde mi, že se mi minulost vrací. Chvíli jde za mnou a chvíli je za tebou, i když se před ní vytváříme pancíř. Denně se učím, jak máme s ní bojovat, cítím ten tlak tíhy, co na nás padá. Když vidím na tváři, že jsi unavená, strápená, raněná, těžko to zvládám. Často je

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.mind.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.
4: MB.
5: She's got me like na na na na na na na na.
6: It's worldwide.
5: She's got that look in her eyes.
6: Enrique Iglesias.
5: Like she wants to mess around.

0: otázka?
1: Co je otázka? Láska ta kvete, když někde postel praská. Můžu říct, klidně tady a hned holky jsou všude. Jsou jich plný ulice i internet. Prý není možný všechny ženský světa mít, ale kdo říká, že se o to nesmíš ani pokusit. Svět patří tomu, kdo hraje poker s osudem. Tohle je život a nic víc už nikdy nebude.

0: bylo 7 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

0: bylo 8 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Tady je Rádio MB a taky další zprávy. Na městském koupališti u Jičínské ulice v Mladé Boleslavi letos oficiálně začne sezóna v sobotu 20. června se zahájením letních prázdnin. Vše bude ale připraveno ke spuštění již v polovině června. Pokud by v druhé polovině června nepřálo příliš počasí, bylo by koupaliště otevřené jen o víkendech, v horkých dnech naopak i ve všední dny. Sněmovna nedokončila závěrečné schvalování změny pravidel pro zaměstnávání státních úředníků, která má podle tvůrců mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan k návrhu zákona říká.
3: Je to politizace státní správy, je to privatizace státní správy, je to vytváření nátlaku na úředníky, kteří nebudou loajální. Vy operujete často slovem flexibilita, ale co to je ta flexibilita? Znamená flexibilita to, že ten úředník je připraven flexibilně sloužit tomuto státu a plnit nápaditě a s invencí svoje úkoly, anebo je flexibilita ohebná páteř, jakási lokajská mentalita, udělám všechno, co ten politik po mně chce. Udělám všechno, protože jinak mě hrozí, že už tady pracovat nebudu.
1: Sport.
2: Český rekordman ve vrhu koulí Tomáš Staněk vstoupí do sezóny 1. června na memoriálu Josefa Odložila v Praze. Po operaci lokte, kterou v zimě vyřešil, dlouhodobé problémy ho nic nebolí a chce prodat formu z tréninku. Krásný pátek vám přeji, za námi jsou zprávy.
4: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
5: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horkýže s rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnuto.
1: Kým?
0: Mnou byla porada.
1: To jsi seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Rádio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

0: bylo 9 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Teď pro vás máme další zprávy Rádia MB. Už dnes a v sobotu v Mladé Boleslavi proběhne festival Bolka Fest. Nabízí dvě stage DJ Šapito a vystoupení skvělých kapel, jako třeba Škvor, Dimitry, Rybičky 48, to bude taky třeba Jiří Korn. Čekají vás dny plné hudby a letní atmosféry pod širým nebem. Pražané hlásí hygieny.

0: zdravotníkům zdravotní potíže po konzumaci jídla dvakrát častěji než dříve, hovoří vedoucí příslušného odboru pražské hygienické stanice Martina Haugwitzová.
1: V návaznosti na hlášený výskyt zdravotních obtíží po požití potravin a pokrmů bylo provedeno 386 kontrol, z toho ve 157 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný. Za poslední dva roky máme dvojnásobný nárůst podnětů na zdravotní obtíže.
2: Sport.
0: Basketbalová NBA začne brzy využívat umělou inteligenci při rozhodování o některých sporných momentech v zápasech, jako je třeba určení, jestli míč skončil v autu, informoval o tom komisař soutěže Adam Silver. Zprávy jsou u konce, pojďme za další muzikou.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: 790. Barvy Boleslav. Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Hezké dopoledne, máme už krátce po 9:00 a to znamená jedno jediné. Začal dopolední rozjezd. Svátek právě dnes, tedy 29. května, slaví Maximilian a Maxim. Přejeme všechno nejlepší. My se v dopoledním rozjezdu samozřejmě ohlédneme za tím včerejším zápasem Česko-Finsko. Mistrovství světa pro nás bohužel skončilo. Také si budeme povídat o Bolkafestu, protože ten v Mladé Boleslavi začíná právě dnes. Budu pro vás mít další pozvánky, podíváme se na počasí. No prostě jsme spolu do 12:00. Tak pohodový pátek.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: Hezké dopoledne, předpokládám, že včera jste také sledovali čtvrtfinálové utkání mistrovství světa mezi hokejisty České republiky a Finskem. Já bych řekl, že to bylo bez šance. Až za stavu 3-0 naši zkusili zapnout, ale navíc než jeden gól se nezmohli. Finové naopak ještě jeden přidali a zápas skončil vítězstvím Severanů 4-1. Upřímně si myslím, že většina z nás to prostě čekala. Finové ten kádr přeci jen mají nabitější, no a postoupili do semifinále. Včerejší porážkou skončila reprezentační éra trenéra Rulíka. 60-letý kouč převzal národní tým v létě 2023 a hned svou první sezonu ve funkci zakončil na domácím světovém šampionátu v Praze ziskem titulu. Do nového ročníku půjde v roli kouče extraligového Kladna, takže bude jedním z hlavních soupeřů Mladé Boleslavy, protože to bude středočeské derby. Zpět k muzice, přeju vám pohodový páteční den, ať se vám příjemně poslouchá.
1: Ha, a je tam další.
2: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
1: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
2: Když já se tam nedostanu.
1: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
2: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: www.radiomb.cz
4: Radio MB.

Bezvadné páteční odpoledne vám od mikrofonu přeje Roman, tak jsme se dočkali. Právě dnes v Mladé Boleslavi začíná Bolka Fest. Areál na Krásné Louce se otevře ve 12.30, všechny informace už jsou myslím jasné. Najdete je na webových stránkách Bolka Festu a také na Facebooku. První kapela dnes vystoupí ve 13.20 a bude to domácí skupina Generace. Následovat bude Martina Pártlová, Jiří Korn, Vypsaná Fixa, Valda Gang, Monkey Business, Rybičky 48 a Horký že slíže. Prostě o zábavu bude postaráno až do půlnoci. A další pak bude také v Šapito stanu. A pokud byste dnes náhodou neměli čas a nepustili vás z práce, tak Bolka Fest si můžete užít také zítra. To bude areál otevřen už v 11 hodin. No a za ty dva dny se můžeme prostě těšit na 17 skvělých kapel. Myslím, že to bude stát za to.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB.
8: Rádio MB.
7: Rádio MB.
8: www.radiomb.cz.

0: Také dnes očekávejme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Bude o něco tepleji než včera, nejvyšší teploty čekejme mezi 23 a 27 stupni.
1: www.radiomb.cz
2: Radio MB.

0: bylo 10 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Právě teď vám nabízíme další páteční zprávy Rádia MB. Od pondělí 1. června se musí řidiči i chodci připravit na drobné omezení ve Viničné ulici v Mladé Boleslavi u domu číslo popisné 131. Dojde tady k dočasnému zúžení komunikace a uzavření části chodníku. Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět přeložku silnice 1/16 mezi Mladou Boleslaví a Martinovicemi. Hovoří mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Nová přeložka silnice první třídy nejvíc uleví přetížené Jičínské ulici na kraji Mladé Boleslavy a samozřejmě i obcím Židněves a Sukorady, protože transitní doprava dosud projížděla jejich středem. Navíc přeložka bude třípruhová a to výrazně přispěje k bezpečnosti, ale i plynulosti dopravy na této silnici.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Semifinále je na programu zítra. V 15 hodin se proti sobě postaví Švýcarsko s Norskem a ve 20 hodin pak začne zápas Kanada-Finsko. Zprávy jsou za námi, teď posíláme muziku.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: moc smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

hledám sílu, když nemám tebe, mou malou vílu. Můj dech byla smůj život, o našich snech se tak krásně smělo. Jenom na chvilku tě tu mít, znovu ti verše na zeď psát, každý den čekat, na rohu stát, tak se mi nesmí, teď musím lhát. Bouře duní, modlitby zní, nemám proč se pořád znova na start vracet. Dva co jedno tak moc chtěj, nestačí s bohem jako když nám bylo 20. Mám svůj cíl, možná i víru mám, a tu neprodám.

víra a papír do písní, řádky tuškou, tón mírně komisní, burážní svět, který jsme znali, a že jdeš hned, točíš se zády, píšeš, že vážně musíš jít, ať to i vážně začnu brát, co na to říct, já tě mám rád, tak se mi nesměje, teď musím lhát, tak přiznávám, že dávno vím, že soupeřím s tím klukem, co mu teprv bylo 20. Jenom se ptám, ne, nebrečím, proč najednou se od něj nechceš ke mně vracet, co mám?

0: Hezký pátek, od pondělí jsme vás o tom informovali a včera se tak stalo. Začala výstavba Martinovické spojky. Je to více než 8 kilometrů dlouhá přeložka silnice 1/16 mezi Mladou Boleslaví a Martinovicemi a mělo by se po ní začít jezdit od června 2028. Největším přínosem této stavby by mělo být zrychlení jízdy mezi Mladou Boleslaví a Jičínem. Okolním obcím se také uleví od transitní dopravy. A až se nám v Mladé Boleslavi dodělá i TVK, to se bude zase jezdit, ale oni nám rozkopou něco jiného. S tím se tak nějak musí počítat. My jsme Rádio MB, vracíme se k muzice, přeju vám pohodový den.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB. MB.

0: Radio MB.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
1: www.radiomb.cz.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol, Arakain, Krucipis, Krybičky, 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

Pokračuje dopolední rozjezd, tak přátelé, výherce necelých 3 miliard korun v úterním Eurojackpotu se sázkové společnosti Allwyn nepřihlásil. Ta ale jeho identitu zná a kontaktovala ho. Výhra ho katapultuje mezi nejbohatší Čechy, a to i přesto, že si z ní napřed stát strhne tučnou daň. Na elitní skupinu superboháčů to ale zdaleka stačit nebude. Pro porovnání, nejbohatší Čech vlastnil podle posledního žebříčku tuzemských miliardářů zveřejněného časopisem Forbes, to bylo v únoru, jmění ve výši 533 miliard korun. A byl to zbrojařský magnát Michal Strnad. Stý nejbohatší podnikatel ve světelné technice Ladislav Petřek měl 4,8 miliardy korun, tedy zhruba dvojnásobek toho, co nynější výherce. Peníze každopádně sázkařská společnost může vyplatit najednou nebo po částech, jak si bude vítěz přát. A co mu všichni radí? Základní zásadou je nikomu o tom neříkat.

0: Hezké dopoledne, dnes v Mladé Boleslavi startuje Bolka Fest. Užijeme si ho nejen v pátek, ale také v sobotu. No a nezapomeňte na to, že v pondělí bude Mezinárodní den všech dětí. No a už v neděli ho můžete oslavit v Kosmonosech v místním autokempu, kde bude připraven dětský den. Bohatý program od 10 do 18 hodin, a to pro celé rodiny. A my vám právě tuto akci velmi doporučujeme. Můžete se podívat na další informace, najdete je na www.autokemp.kosmonosy.cz.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB. Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz. Zapni!

0: Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.

0: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Kým?
0: Mnou byla porada.
1: To si seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Rádio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: také dnes očekávejme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Bude o něco tepleji než včera, nejvyšší teploty čekejme mezi 23 a 27 stupni.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: bylo 11 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Tady je Rádio MB a taky další zprávy. Na městském koupališti u Jičínské ulice v Mladé Boleslavi letos oficiálně začne sezóna v sobotu 20. června se zahájením letních prázdnin. Vše bude ale připraveno ke spuštění již v polovině června. Pokud by v druhé polovině června nepřálo příliš počasí, bylo by koupaliště otevřené jen o víkendech, v horkých dnech naopak i ve všední dny. Sněmovna nedokončila závěrečné schvalování změny pravidel pro zaměstnávání státních úředníků, která má podle tvůrců mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan k návrhu zákona říká.
3: Je to politizace státní správy, je to privatizace státní správy, je to vytváření nátlaku na úředníky, kteří nebudou loajální. Vy operujete často slovem flexibilita, ale co to je ta flexibilita? Znamená flexibilita to, že ten úředník je připraven flexibilně sloužit tomuto státu a plnit nápaditě a s invencí svoje úkoly, anebo je flexibilita ohebná páteř, jakási lokajská mentalita, udělám všechno, co ten politik po mně chce. Udělám všechno, protože jinak mě hrozí, že už tady pracovat nebudu.
1: Sport.
2: Český rekordman ve vrhu koulí Tomáš Staněk vstoupí do sezóny 1. června na memoriálu Josefa Odložila v Praze. Po operaci lokte, kterou v zimě vyřešil, dlouhodobé problémy ho nic nebolí a chce prodat formu z tréninku. Krásný pátek vám přeji, za námi jsou zprávy.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: tom, že Češi na hokejovém mistrovství světa skončili, už byla řeč. Nevím, jestli budete šampionát nadále sledovat, pro mnohé to prostě skončilo s tou naší včerejší prohrou. Každopádně můžeme se podívat na to, kdy a kde budou další mistrovství světa. V roce 2027, konkrétně mezi 14. a 30. květnem, to nebudeme mít daleko, protože šampionát bude v Německu, a to v Mannheimu a v Düsseldorfu. V roce 2028 bude následovat Francie, tedy Paříž a Lyon. No a v roce 2029 zase velmi blízko bude to na Slovensku, tedy v Bratislavě a v Košicích. A já myslím, že to zase brzy cinkne.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun, smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Radio MB.
4: Radio MB.
0: www.radiomb.cz.

0: Hezké dopoledne, dnes to není pouze o Bolka Festu v Mladé Boleslavi, ale na dnešní večer připadá také Noc kostelů. Co se týká například Mnichova Hradiště, tak otevřou se kaple a kostely farnosti i kostel Jednoty bratrské v Hospodě na Salapce. O programu v Mladé Boleslavi se dočtete na našem webu. Program připravil kostel Na nebevzetí Panny Marie, také kostel svatého Havla, anebo okolní farnosti otevřou také své kostely třeba v Bezně, ve Vinci a v dalších přilehlých lokalitách. Ať už dnes půjdete za písničkou, anebo si užijete právě Noc kostelů, tak Rádio MB vám přeje příjemnou zábavu.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

Hezké dopoledne, naposledy se v dnešním dopoledním rozjezdu vracím k Bolkafestu, který v Mladé Boleslavi začne právě dnes. Lupeny jsme vám rozdávali, ty poslední jste mohli vyhrát a vidím to úplně přesně, mezi 23. hodinou a půlnocí. Výherců jsme během tohoto měsíce našli opravdu hodně, všem ještě jednou gratulujeme. Užijte si Bolkafest, pokud jste nevyhráli, tak doufám, že jste lupeny sehnali. K zakoupení jsou stále na www.vstupnafest.cz, ale budou se prodávat samozřejmě také na místě. Na Bolkafestu se celkem představí 17 kapel, další DJové budou v Šapito stanu. K tomu všemu i hodně stánků s občerstvením, no prostě užijte si to, jak dnes, tak zítra. Rádio MB vám Bolkafest samozřejmě doporučuje.

0: Havelka, Uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

0: počasí.
1: Je tu krásný den, dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty kolem 27 stupňů Celsia. V sobotu pak bude převážně oblačno, přes den místy přeháňky nebo bouřky a nejvyšší teploty mezi 23 a 27 stupni. Užijte si nejen dnešní den, ale také celý víkend, který je před námi.
2: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.
2: Já jsem přemýšlel.

0: pizza, šály. Bylo 12 hodin. Radio MB. Teď pro vás máme další zprávy Rádia MB. Už dnes a v sobotu v Mladé Boleslavi proběhne festival Volka Fest. Nabízí dvě stage DJ Šapito a vystoupení skvělých kapel, jako třeba Škvor, Dimitry, Rybičky 48, to bude taky třeba Jiří Korn. Čekají vás dny plné hudby a letní atmosféry pod širým nebem. Pražané hlásí hygienikům zdravotní potíže po konzumaci jídla dvakrát častěji než dříve, hovoří vedoucí příslušného odboru Pražské hygienické stanice Martina Haugwitzová.
1: V návaznosti na hlášený výskyt zdravotních obtíží po požití potravin a pokrmů bylo provedeno 386 kontrol, z toho ve 157 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný. Za poslední dva roky máme dvojnásobný nárůst podnětů na zdravotní obtíže.
2: Sport.
0: Basketbalová NBA začne brzy využívat umělou inteligenci při rozhodování o některých sporných momentech v zápasech, jako je třeba určení, jestli míč skončil v autu, informoval o tom komisař soutěže Adam Silver. Zprávy jsou u konce, pojďme

0: život smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specialita.

hned ne vždy po škole, na poli pouštěl draky. Na kole lítal s klukama z party, my byli stále venku.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Na střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi se 23. června uskuteční další den techniky. Brány na dvůr se pro školy a veřejnost otevřou v 8.30. Příchozí se mohou těšit na technické soutěže o ceny, soutěže s IZS, jílenský sedmiboj, virtuální realitu, robotiku, modelování v Katy a 3D tisk, výstavu vozidel a také se bude hlasovat o nejhezčí vozidlo.

0: nebe padá tisíc pocitů, ten nejhorší, že teď nejsi tu. Schoval bych se rád do tvých rtů.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

0: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Kým?
0: Mnou byla porada.
1: To jsi seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Radio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Radio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: www.radiomb.cz
3: Radio MB.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: 13 hodin.
1: Rádio MB.

0: Právě teď vám nabízíme další páteční zprávy Rádia MB. Od pondělí 1. června se musí řidiči i chodci připravit na drobné omezení ve Viničné ulici v Mladé Boleslavi u domu číslo popisné 131. Dojde tady k dočasnému zúžení komunikace a uzavření části chodníku. Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět přeložku silnice 1/16 mezi Mladou Boleslaví a Martinovicemi. Hovoří mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
1: Nová přeložka silnice první třídy nejvíc uleví přetížené Jičínské ulici na kraji Mladé Boleslavy a samozřejmě i obcím Židněves a Sukorady, protože transitní doprava dosud projížděla jejich středem. Navíc přeložka bude třípruhová a to výrazně přispěje k bezpečnosti, ale i plynulosti dopravy na této silnici.
2: Sport.
0: Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Semifinále je na programu zítra. V 15 hodin se proti sobě postaví Švýcarsko s Norskem a ve 20 hodin pak začne zápas Kanada-Finsko. Zprávy jsou za námi, teď posíláme muziku.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: Tvoje barvy, tvoje jistota. Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: V Mnichově Hradišti se chystá slavnostní otevření skateparku. Akce pro veřejnost se koná 29. května od 15 hodin. Příchozí uvidí exhibici místní skate komunity, ale připraveny budou například také soutěže pro děti.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

0: počasí.
1: Je to krásný den, dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty kolem 27 stupňů Celsia. V sobotu pak bude převážně oblačno, přes den místy přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty mezi 23 a 27 stupni. Užijte si nejen dnešní den, ale také celý víkend, který je před námi.
2: Radio MB.
0: www.radiomb.cz

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: Radio MB.

bylo 14 hodin. Rádio MB.

0: Tady je Rádio MB a taky další zprávy. Na městském koupališti u Jičínské ulice v Mladé Boleslavi letos oficiálně začne sezóna v sobotu 20. června se zahájením letních prázdnin. Vše bude ale připraveno ke spuštění již v polovině června. Pokud by v druhé polovině června nepřálo příliš počasí, bylo by koupaliště otevřené jen o víkendech, v horkých dnech naopak i ve všední dny. Sněmovna nedokončila závěrečné schvalování změny pravidel pro zaměstnávání státních úředníků, která má podle tvůrců mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan k návrhu zákona říká.
1: Je to politizace státní správy, je to privatizace státní správy, je to vytváření nátlaku na úředníky, kteří nebudou loajální. Vy operujete často slovem flexibilita, ale co to je ta flexibilita? Znamená flexibilita to, že ten úředník je připraven flexibilně sloužit tomuto státu a plnit nápaditě a s invencí svoje úkoly, a nebo je flexibilita ohebná páteř, jakási lokajská mentalita, udělám všechno, co ten politik po mně chce. Udělám všechno, protože jinak mě hrozí, že už tady pracovat nebudu.
0: Sport. Český rekordman ve vrhu koulí Tomáš Staněk vstoupí do sezóny 1. června na memoriálu Josefa Odložila v Praze. Po operaci lokte, kterou v zimě vyřešil, dlouhodobé problémy ho nic nebolí a chce prodat formu z tréninku. Krásný pátek vám přeji, za námi jsou zprávy.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specialita.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.
3: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
4: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
3: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
5: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Kým?
0: Mnou byla porada.
1: To jsi seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Radio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Radio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: a letní atmosféry pod širým nebem. Pražané hlásí hygienikům zdravotní potíže po konzumaci jídla dvakrát častěji než dříve, hovoří vedoucí příslušného odboru pražské hygienické stanice Martina Haugwitzová.
1: V návaznosti na hlášený výskyt zdravotních obtíží po požití potravin a pokrmů bylo provedeno 386 kontrol, z toho ve 157 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný. Za poslední dva roky máme dvojnásobný nárůst podnětů na zdravotní obtíže.
2: Sport.
0: Basketbalová NBA začne brzy využívat umělou inteligenci při rozhodování o některých sporných momentech v zápasech, jako je třeba určení, jestli míč skončil v autu, informoval o tom komisař soutěže Adam Silver. Zprávy jsou u konce, pojďme za další muzikou.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

is true. Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: Havelka, Uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: www.radiomb.cz.

0: bylo 16 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Právě teď vám nabízíme další páteční zprávy Rádia MB. Od pondělí 1. června se musí řidiči i chodci připravit na drobné omezení ve Viničné ulici v Mladé Boleslavi u domu číslo popisné 131. Dojde tady k dočasnému zúžení komunikace a uzavření části chodníku. Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět přeložku silnice 1/16 mezi Mladou Boleslaví a Martinovicemi. Hovoří mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Nová přeložka silnice první třídy nejvíc uleví přetížené Jičínské ulici na kraji Mladé Boleslavy a samozřejmě i obcím Židněves a Sukorady, protože transitní doprava dosud projížděla jejich středem. Navíc přeložka bude třípruhová a to výrazně přispěje k bezpečnosti, ale i plynulosti dopravy na této silnici.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Semifinále je na programu zítra. V 15 hodin se proti sobě postaví Švýcarsko s Norskem a ve 20 hodin pak začne zápas Kanada-Finsko. Zprávy jsou za námi, teď posíláme muziku.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Tohle byla kapela Crossband, posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. Jakou další skvělou muziku pro vás budu mít právě v této hodině? Za malou chvíli to bude velká pohodička Andrea Bocelli, Vivo Perlei. V této hodině ale třeba také Alcazar a nebo Labuš, takže skvělé devadesátky. V Mladé Boleslavi už nám duní Bolka Fest, právě teď je na pódiu Jirka Korn. Právě tento koncert potrvá do 17. hodiny a pak bude následovat Vypsaná fixa, která začíná v 17.20. Stále můžete na Bolka Fest vyrazit, vstupenky se prodávají i přímo na místě a pokud nepočítám Jirku Korna, tak před námi je ještě 5 skvělých koncertů. Já vám přeju hezké odpoledne, pohodový páteční den.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz

passion of the groove.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.

Hezké odpoledne, tak zatímco si užíváme skvělou muziku, ať už na Bolka Festu, anebo prostřednictvím éteru Rádia MB, tak v Mnichově Hradišti nám dnes otevřeli nový skatepark. Tento betonový areál vyrostl na místě původního sportoviště z roku 2006, které už podle města ani místních jezdců neodpovídalo současným potřebám. Ještě teď se na místě konají různé exibice jezdců, ukázky graffiti a je tam také program pro děti. Pokud byste třeba chtěli vyrazit, stále ještě můžete. I já jsem jako malej bejval pěkně ostrej skejťák, jednou jsem skateboard na Vánoce opravdu dostal, jel jsem na něm asi dvakrát, když jsem si rozbil hubu, všechno to skončilo. Vysílání Rádia MB ani zdaleka nekončí, naopak před námi je víkend a nezapomeňte na to, že od 1. června Rádio MB mění kabát, budeme do vás hrnout ještě více energie. Těšíme se na to!

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: www.fond.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: www.radio.mb.cz
4: Radio MB.

0: tvou. Radio MB.
1: www.radiomb.cz.

0: feelings. Nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Kým?
0: Mnou byla porada.
1: To jsi seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Radio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Radio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

0: Počasí dnes přeje celý den nám dělá společnost sluníčko. Teploty kolem 26 stupňů Celsia. Kdy dorazí ten slibovaný déšť? Můžeme se na to podívat. Zítra má pršet místy, tak uvidíme, jestli to bude i na Mladoboleslavsku. Každopádně v neděli si troufám říct, že už nějaké ty přehánky budou i tady u nás a dokonce i bouřky. Tak jo, přátelé, nám už se blíží 17. hodina. I já mířím na Bolka Fest. Právě teď tam hraje Jirka Korn. To znamená, že Vypsanou fixu ještě stíhám a večer před námi také koncerty dalších skvělých kapel Valda Gang, Monkey Business, Rybičky 48 a nebo Horký žeslíže. Tak se tam potkáme. Mějte se krásně. Ahoj.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: MB.
1: Zprávy.
2: Tady je Rádio MB a taky další zprávy. Na městském koupališti u Jičínské ulice v Mladé Boleslavi letos oficiálně začne sezóna v sobotu 20. června se zahájením letních prázdnin. Vše bude ale připraveno ke spuštění již v polovině června. Pokud by v druhé polovině června nepřálo příliš počasí, bylo by koupaliště otevřené jen o víkendech, v horkých dnech naopak i ve všední dny. Sněmovna nedokončila závěrečné schvalování změny pravidel pro zaměstnávání státních úředníků, která má podle tvůrců mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan k návrhu zákona říká.
3: Je to politizace státní správy, je to privatizace státní správy, je to vytváření nátlaku na úředníky, kteří nebudou loajální. Vy operujete často slovem flexibilita, ale co to je ta flexibilita? Znamená flexibilita to, že ten úředník je připraven flexibilně sloužit tomuto státu a plnit nápaditě a s invencí svoje úkoly, a nebo je flexibilita ohebná páteř, jakási lokajská mentalita, udělám všechno, co ten politik po mně chce. Udělám všechno, protože jinak mě hrozí, že už tady pracovat nebudu.
1: Sport.
2: Český rekordman ve vrhu koulí Tomáš Staněk vstoupí do sezóny 1. června na memoriálu Josefa Odložila v Praze. Po operaci lokte, kterou v zimě vyřešil, dlouhodobé problémy ho nic nebolí a chce prodat formu z tréninku. Krásný pátek vám přeji, za námi jsou zprávy.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: Dáš si sklenku. Pojď dál, nezouvej se, přece nebudeš stát.

píšu si deník. Abych zaznamenal realitu, zároveň i unik. Básně skládám, rád se směju, málo se hádám.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB.
8: Rádio MB.
7: Rádio MB.
8: www.radiomb.cz.

0: bylo 18 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Teď pro vás máme další zprávy Rádia MB. Už dnes a v sobotu v Mladé Boleslavi proběhne festival Bolka Fest. Nabízí dvě stage DJ Šapito a vystoupení skvělých kapel, jako třeba Škvor, Dimitry, Rybičky 48, to bude taky třeba Jiří Korn. Čekají vás dny plné hudby a letní atmosféry pod širým nebem. Pražané hlásí hygienikům zdravotní potíže po konzumaci jídla dvakrát častěji než dříve, hovoří vedoucí příslušného odboru Pražské hygienické stanice Martina Haugvicová.
3: V návaznosti na hlášený výskyt zdravotních obtíží po požití potravin a pokrmů bylo provedeno 386 kontrol, z toho ve 157 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný. Za poslední dva roky máme dvojnásobný nárůst podnětů na zdravotní obtíže.
1: Sport.
2: Basketbalová NBA začne brzy využívat umělou inteligenci při rozhodování o některých sporných momentech v zápasech, jako je třeba určení, jestli míč skončil v autu, informoval o tom komisař soutěže Adam Silver. Zprávy jsou u konce, pojďme za další muzikou.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Tím?
0: Mnou byla porada.
1: To si seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Rádio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce

0: 19 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

přestože oči mám a nevidím. A máma s tátou říkaj, jednou přijde štěstí tvý. A pak si stála ve dveřích, řekla si jenom, já vidím to, co ty.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

tě rád. Tohle bylo totiž na mě vážně trochu moc, když čekal jsem tu na tebe za skoro celou noc. Na tvý vejmluvě dávno není nikdo zvědavej. Zbal si věci, padej zpátky do lihu, sedej a nevírej už na mě těma psíma očima. Pochop, všechno jednou končí a zase začíná. Mohla jsi mít všechno, ale měla jsi jen keci. Nedokázala jsi nikdy správně k věci. Nevaříš a nepereš, souložíš ze zvyku a nemáš ráda mojí černou muziku. Za to ráda nosíš kožichy a podvazky a make-upy a chuť máš vždycky na všechno.

Je 3:30 ráno a zamřížovaná měsíční invence rozdělila oknem moje tělo stínohrami na čtverce. Umyté jsou deštěm schodníků, čekají trpělivě v botníku budoucí šlápoty sobot a nedělí, cože nás příště od sebe zas oddělí, až nás příště naposledy rozdělí.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.kamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.
4: Radio MB. No.

0: nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Kým?
0: Mnou byla porada.
1: To jsi seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Rádio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz.

sám v poli byt větší než dva domy. Když tu nejsi se mnou, vidím jenom démony. Na mý duši prázdno, nevím jak je říct mám. Přitom je to pár slov, miluju tě moc moje lásko. Víš já, dým po mém bytě mráz, všude kolem mám myšlenky na tebe já.

0: bylo 21 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Michalka Uhelné Sklady, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: www.radiomb.cz.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: Jsem dlouhej, úplně se táhnu, jako když jsi malej, natahoval gumu. A za mnou se válej, světla semaforu, jediný zbyl super.

0: bylo 22 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

občas osud na kolena každýho sráží. Na tom, jestli král či chudák, na tom nezáleží, víš. Tak to prostě chodí.

0: bylo 23 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: byla půlnoc.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

www.radiomb.cz. Noc plná devadesátek. Faces, faces everywhere.